Slyšeli jste druhou pětici z cyklu 15 sonát zobrazujících mystéria ze života Ježíše Krista a Panny Marie, tedy růžencových sonát nebo mystérických, anebo mědi-rytinových sonát, nazvaných podle rytin na notovém partu, které zkomponoval Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Cyklus pokračuje závěrečnými pěti mystérii radostnými či slavnými, zahrnujícími události od zmrtvých stání až po nanebevzetí Panny Marie a korunování Panny Marie. Zmrtvých stání otevírá poslední oddíl sonát s nejpůsobivějším otevřeným a zvučným laděním, které podtrhuje jeho nadpozemské téma. Zbývající čtyři slavná mystéria jsou také komponována s použitím jasného durového ladění z kordatury. Závěrečná pasakalia G-moll používá basové téma, které je stejné jako téma prvního řádku hymnu na anděla strážného. Sonáta číslo 11 G-dur je uvozena rytinou Kristovo zmrtvých stání a používá překřížení dvou vnitřních strun s náležitým zvukovým efektem. Střední část sonáty využívá melodie velikonočního hymnu Surrexit Christus Hodie. Kristus dnes vstal z mrtvých. Následující 12. sonáta C-dur zhudebňuje na nebe vstoupení Kristovo. Číslo 13 D-moll zobrazuje sestoupení svatého ducha. Číslo 14 D-dur je na nebe vzetí Panny Marie. A sonáta číslo 15 C-dur má název Korunovace Panny Marie. Sonáty jsou hrány s rozličnými skordaturami a finální přidaná pasakalia pro solové housle je hrána v obvyklém ladění houslí.

0: To bylo 5 sonát pro solové housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebera, které tvoří třetí oddíl cyklu nazvaný Radostná či slavná mystéria. Závěrem zazněla přidaná pasakalia, uvozená rytinou Anděl strážný. Celý cyklus růžencových sonát pro solové housle a basso continuo, známý také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvu Mysterien Sonaten, anebo také mědi rytinové podle rytin na notovém partu, zahrnuje 15 sonát a závěrečnou pasakaliu. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximilianu Gandolfovi von Kühnburg. V jehož orchestru byl zaměstnán od roku 1670. Hráli Lucie Sedláková Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hrála na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvoje housle z důvodu usnadnění přilaďování. Jaromír Tůma hrál na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a jejich restauraci dokončil v roce 2019 Vladimír Šlajich. Varhany jsou umístěny v kostele Navštívený Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl celý cyklus růžencových sonát natočen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice Český rozhlas D-dur vás provází Rafael Brom a program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Josefa Haydna. Uslyšíte proslulou symfonii číslo 103 S-dur Hobokný 1 číslo 103 s vířením kotlů. Je to 11. z 12 symfonií, které Haydn složil pro Salomonovy koncerty v Londýně. Vznikla v zimních měsících 1794-95 a měla premiéru v Královském divadle 2. března 1795 v Londýně. Orchestr byl na svou dobu neobvykle velký, měl kolem 60 hráčů. Provedení řídili dva muži. Koncertní mistr, houslista Giovanni Battista Viotti a Josef Haydn, který seděl u fortepiána. Dnes hraje symfonii číslo 103 Josefa Haydna orchestr 18. století. Řídí Franz Brichen.

Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen, hrál symfonii číslo 103 Es-dur Josefa Haydna s vířením kotlů.

Tak to byla sonáta D-moll Georga Friedricha Händla v katalogu jeho skladeb číslo 367. Hráli Igor Ren, altová Zobcová flétna, Jérôme Antaï, viola da gamba, Pascal Monteillet, teorba a Pierre Antaï, čembalo.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, v této pozoruhodné verzi Beethovenovy předehry Leonora sice také hrají nějaké trubky, pro nás je však důležitější, že nahrávka pochází z takzvaného Hofnungovského festivalu. Tento hudební karikaturista a srandista upravil totiž některé skladby pro soubor zahradních hadic. Svědkové tvrdí, že to znělo báječně. Pane doktore Burghausře, skoro to vypadá, že hrát se dá na všechno, co má uprostřed díru.
1: Respektive, co má tvar nějaké trubice, hadice a tak dále. Poněvadž rozhodující ani není, z čeho je to vyrobeno, ale že tam je ten vzduchový uzavřený sloupec a ten, ten se chvěje a ten potom vytváří ten tón.
0: Čili důležité jsou rty a svaly toho hráče a nikoli ten materiál.
1: Ano, a aby se to usnadnilo, tak se samozřejmě na tu hadici nastrčí nějaký nátrubek, ale ono to hraje i bez toho nátrubku.
0: Určitě ale záleží na velikosti nástroje. Předpokládám, že ty delší hadice hrály hlouběji a naopak. Pokud vím, tak délka ozvučných trubic žestových nástrojů se měří v jakýchsi stopách a takových.
1: Ano, jistě. Nakonec i varhany se vyjadřují rejstříky ve stopách. A základní model trubky je vlastně osmistopý, taky se tomu tak říká, a to je délka trubice 2,40 m. Ale velkou práci dá tam hrát vysoké tóny, a protože, jak říkám, nikoli v práci, ale lenost je matka pokroku, aby si to usnadnili, tak prostě tu trubku zkrátili na polovinu a tím základní tón byl o oktávu vyšší a už se to všechno dalo hrát snadněji.
0: Takové ty bachovky trubky, to jsou ty kratší.
1: No dnes, ale za Bacha ne, za Bacha se hrál na... Ale ovšem někdy ty bachovské trubky byly zatočené do kolečka, do spirály, tak jako lesní rohy. Mm. Takže ono v tom je. Dokonce je zajímavá historka, to se tenkrát nevědělo. Oni mysleli, když měli ty pravé, skutečné Bachovy trumpety, že jsou tam takové nějaké dírky, že to je pokažený, prorezavený materiál. Nikoliv, to jsou dírky, které byly umístěny přesně v místech takzvaných uzlů, to je ten chvějící se sloupec. Mm. A když ten otvor uvolnil, tak se daleko snadně hrály některé ty zhorky.
0: Takže teď musí povinně zaznít ukázka z Bachova druhého Braniborského koncertu, kde trubkový part svými výškami a pohyblivostí úspěšně konkuruje hoboji, flétně a houslím.

0: Staré žestěvé nástroje dokázaly hrát jen ony takzvané přirozené tóny. Jak víme z minula, díky dobrému nápadu jistého českého hudebníka se hráči na lesní roh naučili hrát i ostatní tóny pomocí vkládání pěsti do roztrubu horny. Trubka však směřuje přímo dopředu, takže tuto techniku nelze použít. Leda, že by na trubku hráli dva. Jeden by troubil, druhý by mu strkal ruku do trichtýře.
1: No to by moc pěkně nevypadalo a asi by to zdvojnásobilo honorář. Zkoušeli se různé klapkové mechanismy, jak už jsem říkal, dokonce byly i malé otvůrky, čímž se to trochu blížilo dřevěným dechovým nástrojům. Ale to všechno se neosvědčilo, takže na počátku 19. století se vymysleli ty ventily. Zase jich bylo několik systémů, ale princip je jednoduchý. Do té základní trubice ten ventil jaksi vkládá další, většinou tři, různě dlouhé kousíčky, trubky.
0: Výhybky takové.
1: Ano, takové výhybky, přesně to tak. A tím se ta základní rura prodlužuje a tím vznikají hlubší tóny.
0: Proslulý koncert S-dur Josefa Haydna je však ještě psán pro přirozenou trubku. Všimněte si, jak v oné pěkné, rychlé ozdůbce neznějí všechny tóny intonačně stejně jistě.

0: Milí posluchači, mám tu čest přivítat ve studiu pana Zdeňka Šedivého. Kromě toho, že je sám výborným jazzovým trumpetistou, je i hlavou rodiny, která již po několik generací zásobuje naše přední orchestry vynikajícími trumpetisty. V České filharmonii sedí bratři Šediví u první a druhé trubky. Další dva členové pro změnu vnuci pana Šedivého hrají u hybše a v různých barokních souborech. V dnešním Dakápu tedy poodhrneme šedivou roušku české trumpetové mafie. Pane Šedivý, tuším, že ještě nikoho nemáte ve foku. Nemělo by se s tím něco dělat?
1: Musíme s tím něco udělat, poněvadž já tam mám samozřejmě spousta přátel, hudebníků, i moji chlapci se stýkají. Láďa Kozderka je tam.
0: Čili je to, pracuje se na tom.
1: Pracuje se na tom, ale myslím, že zájem tam mají do kantýny jedna sestřenice.
0: Jaký je rozdíl mezi jazzovým a tím, řekněme, uměleckým hraním na trubku?
1: No tak v zásadě bych řekl, je to věc lehkého nátisku, který se hodně v jazzu používá, poněvadž tam kolikrát ty instrumentalisté jdou do extrému a chtějí ohromně vysoké tóny, že ano, a na to je potřeba úplně jiný styl a jiné svaly, které se tvoří tady už od uší, kolem úst a tak dále. Jinak ta, a tím pádem je nutné u ty střední polovy hodně odlehčovat, takže on, když přitlačí, on se dostane prakticky o kvartu, kvintu, vejš, některý o oktávu, že ano, Fergusona a tyhle.
0: Asi to má jinou kvalitu tónu toho.
1: Má to jinou kvalitu tónu, která samozřejmě by nebyla vhodná pro klasické hraní.
0: Aha.
1: Pro klasické hraní jsou i nátrubky hlubší, Bachovi, že ano, nebo je spousta jiných firem, který dávají takový ten nosový tón, ten kvalitní, který známe ze symfonických těles.
0: No a potom samozřejmě ta improvizační schopnost.
1: Improvizační schopnost, tady právě tam se hrají dost výjimečné technicky záležitosti, že ano, prostě ten člověk, když to ovládá, tak on hraje na střední, to strojivo střední, takový trilek, že s ním vyleze tu líp, až do dvojnásobný oktávy, víte, a to by si klasik nedovolil, poněvadž by si takzvaně rozhasil tu kvalitu, kterou má studie, má, že jo, ano. Na vysokých školách.
0: V jazzu se často objevují takové efekty různé, které samozřejmě ve 20. století už skladatelé taky používají i ve vážné hudbě, ale v té klasické se tak neobjevují. Mohli bychom si předvést některý z nich?
1: Ano, třeba hraní na dusítka, ta jsou strašně důležitá. Tak tohle je třeba ostré dusítko, straight mute. Pak je takzvané hush mute. To je takové zvonivé dusítko.
0: Vyžaduje to určitou montáž, jak
1: vím. Jo, té montáži se dostane. Ano. Někdy bývají i solové.
0: Ano.
1: A mají takový zvláštní tón, hrajou se hlavně slow foxy a takové solové věci zasněné. Potom je takzvané dusítko vava. To je vyloženě na takové efekty, jako je, kde je potřeba udělat třeba wawa, tudap. Tak já se pokusím, jinak má taky
0: vypadá takový velmi zvláštní. Exoticky, ano.
1: Ano.
0: Ano, tak to je velmi přesvědčivé, pane Šedivý. Já vám moc děkuji za návštěvu a za demonstraci možností vašeho nástroje.
1: Naschledanou.
0: A my si teď poslechneme Dizzyho Gillespieho.

0: bylo kus jazzového umění Dizzyho Gillespieho. Pane doktore, jakou má trubka úlohu v orchestru?
1: Trubka je někdy solový nástroj, ale většinou se používá ve skupinách. Dokonce skupiny čtyřčlenné byly kdysi ve středověku takové cechy trubačů, hrály intrády, slavnostní různé skladby, které provázeli vstup významných osobností a tak. Do dneska to platí, když přichází pan prezident, tak se hrají fanfáry z Libuše. Jinak byli ve středověku a až vlastně prakticky do 19. století dva základní druhy trubek, takzvané klariny, které dovedly hrát virtuózní, ozdobné, rychlé skupiny tónů, a takzvané principály, to byly doprovodné, čili byly dvě klariny a dva principály.
0: A to pak ty fanfáry zněly?
1: To zněly, pokud se to na to umělo hrát. Ono totiž nejvíc záleží na tom hráči, ani ne tak na tom nástroji.

Teď jsme slyšeli jednu z takových fanfár typických, ale příště, až budeme mluvit o pozvonu, tak uvidíme, jaký je rozdíl mezi fanfárami nebo intrádami trubkovými a pozvonovými. Tenkrát to bylo ještě velice přísně oddělené. Ale trubka v orchestru, zejména symfonickém, většinou navozuje takové vojenské obrazy. Krásný příklad je ve Smetanově válečného táboru, kdy to začíná jakýmsi budíčkem trubkovým, pak trubky mají v tom tutti orchestru takové drobné fanfárky, jako by se třepetaly praporky, a vrcholí to heroickým blokem všech žestů, kde ty trubky vedou tu hlavní vrcholnou melodii.

Trubky jsou dnes ale schopny i docela odlišného užití. Umějí přednést i lyrickou, legátovou melodii. Takový úkol jí přidělil i Igor Stravinský v opeře Život prostopášníka.

0: Vraťme se ale k trubkám pompézním, slavnostním. Jak to, pane doktore, bylo s těmi ajdovkami?
1: No, jak je známo, premiéra Aidy byla v Egyptě, byla to nějaká slavnost veliká a chtěli navodit takovou tu náladu hudební, ale také obrazovou. A tím Verdi nechal zkonstruovat takové trouby dlouhé, rovné, přímé, jak si asi představovali, že to vypadalo tenkrát ve starém Egyptě, bylo to všechno dosti pochybné, ale prosím, je to hezké a ty takzvané ajdovky jsou v podstatě čtyřstopové, já si myslím, že ve starém Egyptě, pokud byly trouby, byly určitě osmistopové a mají mimořádně lesklý zvuk, jsou vyrobeny ve dvojím velikosti, čili mají dvojí ladění.

Dnes jsme trochu jazzovali, hodně válčili a nezřízeně oslavovali. Rozlučme se trochu duchovněji. Skladba Petra Ebena Okna sice není vyloženě duchovní, ale je inspirována chrámovými vitrážemi Marka Chagalla. Krásné spojení hlasu trubky a varhan, jako by nám chtělo naznačit, že andělé mívají docela dobrý nátisk.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Úchvatný je svět písní France Schuberta a vůbec celé jeho tvorby. Člověk si vždycky musí položit otázku, jak by se asi jeho originální hudební jazyk a kompoziční mistrovství vyvíjely dále, kdyby Schubert nezemřel v 31 letech. Kdyby ale v historii ani v hudební neplatí, takže můžeme jen žasnout nad tím, co stihl dokončit. Třeba Pstruha, slavnou píseň a na základě jejího úspěchu pak i kvintet s variacemi na Pstruha ve čtvrté větě. Nám tu známou Schubertovu píseň na Schubartův text o lapené rybce zaspívá Bryn Terwel za klavírního doprovodu Malcolma Martinova.

Igor Stravinsky je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus. Tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando dal Cangelo, anglické barokní solisty řídí John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jené Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv 3. věty Paganiniho 2. houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schei.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn, Bartholdy, písně beze slov, sešit 1 opus 19 číslo 1 E-dur, hraje Walter Gieseking.

0: D-dur va Chetonina.
1: Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.
0: A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Tilman Suzato, tance pro vokálně instrumentální soubor, hraje Klemenčič Consort.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Antonio Salieri, symfonia La Fiera di Venezia. Prague Symphonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Virtuozy di Praga, řízení Oldřichem Vlčkem, teď zahrají ze cyklu Čtvrtročních dob z části Zima druhou větu. Napsal to Antonio Vivaldi.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

Bedřich Diviš Weber, Allegrody Kača, třetí část ze sextetu in F pro šest lesních rohů. Hraje sekce lesních rohů České filharmonie.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života, je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayem hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka a jehož teoretické práce studovali generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro sedm nástrojů s basem continuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď vás zveme na svatbu, a ne tak leda s jakou, na svatbu zvířátek v půvabné české opeře. Otevíráme Janáčkovy příhody Lišky Bystroušky, inspirované a do značné míry postavené na dialozích oblíbené knížky Rudolfa Těsnohlídka. Nahlédneme do druhého dějství, kde se koná svatební rej, Bystrouška si bere svého milého lišáka Zlatohřbítka. Zpívají Gabriela Beňačková, Magdalena Hajoušijová a Pražský filharmonický sbor. Hraje Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.

Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a Azur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí. Dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
0: Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bernd Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty. Qualche ragazzo a te con quella cerchia mirata.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Pavla Vranického, Camille Saint-Saense, Karla Filipa Emanuela Bacha, Jeana Sibelia, Astora Piazzolli, Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Nielsena nebo také Antonína Dvořáka. V úvodu budeme poslouchat hudbu Pavla Vranického. V jeho skladatelském odkazu nalezneme celkem 45 symfonií, což je číslo úctyhodné. Pod opusovým číslem 33 se ukrývají celkem 3 symfonie. Symfonii v pořadí 3. v tónině F-dur zahraje Komorní filharmonie Pardubice. Řídí Marek Štílec.

Třetí symfonii z opusu 33 v tónině F-dur Pavla Vranického dohrála Komorní filharmonie Pardubice. Řídil Marek Štilec. Za následující hudbou se přesouváme do Francie druhé poloviny 19. století. Svůj druhý klavírní koncert G-moll zkomponoval Camille Saint-Saëns ve svých 33 letech a je svojí stavbou do značné míry pozoruhodný. Úvodní věta je v pomalém tempu, druhá je skerco a závěrečná velmi energické saltarello. Hrají Alexander Kantorov a Tapiola Sinfonietta. Řídí klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.

0: Alexander Kantorov a Tapiola Sinfonieta dohráli klavírní koncert číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns. Řídil klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ačkoliv byl Karl Philipp Emanuel Bach u dvora v Berlíně obklopen novinkami nejen z oblasti hudby a on sám produkoval hudbu směřující nezadržitelně ke klasicismu, nalezneme v jeho díle několik skladeb, kterými jakoby chtěl hudební vývoj nepatrně pozdržet. Jsou to především sonáty pro violu do gamba a basso continuo. Uslyšíme sonátu C-dur v provedení souboru London Baroque.

Dozněla sonáta pro violu da gamba a basso continuo C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v provedení souboru London Baroque. Finského pozdního romantika Jeana Sibelia dnes vnímáme jako velkého symfonika, autora rozměrných orchestrálních pláten. Jeho skladatelský odkaz ale obsahuje také desítky písní. Pojďme tuto jeho méně známou polohu objevit skrze cyklus 6 písní opus 50 na texty německých básníků. Zpívá Katarina Karneus, na klavír hraje Julius Drake.

0: Švédská mezzosopranistka Katarina Karneus dospívala 6 písní opus 50 Jeana Sibelia. Na klavíry doprovázel anglický klavírista Julius Drake.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Obloukem se nyní vracíme do Francie, ovšem do 20. století. Jean Francais byl velice plodný skladatel, komponoval prakticky neustále, a to i ve vysokém věku. Druhý dechový kvintet zkomponoval ve svých 75 letech v roce 1987. Zahraje nám ho Komorní sdružení Berlín.

To byl dechový kvintet číslo 2 z roku 1987 Jeana Francéze. Hrálo komorní sdružení Berlín. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V hudbě 20. století ještě setrváme, ale míříme do Argentiny. Čekají nás 4-roční období v Buenos Aires, Astora Piazzolli, ve velice populární úpravě pro solové housle a smyčcový orchestr. Zahrají nám je houslistka Tian Wayang a Nashville Symphony Orchestra.

0: Poslouchali jsme čtyřiroční období v Buenos Aires Astora Piazzolly v úpravě pro housle a smyčcový orchestr. Čínskou houslistku Tian Wayang doprovázel Nashville Symphony Orchestra. Řídil Giancarlo Guerrero.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A přesouváme se do Salzburku druhé poloviny 18. století. Následující Misa brevis G-dur je prvním zhudebněním kompletního mešního ordinária Wolfganga Amadea Mozarta. V době kompozice mu bylo 12 let. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídí Nicole Matt.

Dozněla misa brevis G-dur, Kechl 49, Wolfganga Amadea Mozarta. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídil Nicol Matt. Za další hudbou se musíme vypravit do Dánska, za nejslavnějším dánským skladatelem Karlem Nielsenem. Doma v Dánsku byl oslavován a jeho díla úspěšně hrána už za jeho života. Do světa se ale probojovávala velmi pozvolna. První symfonii G-moll zahraje Královský dánský orchestr. Řídí Paavo Berglund.

0: Symfonii číslo 1 G-moll dánského skladatele Karla Nielsena dohrál Královský dánský orchestr. Řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď vrátíme až na počátek 18. století. A podíváme se do přebohatého skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Budeme poslouchat svitu, prozobcovou flétnu, smyčce a basso continuo a moll v provedení flétnisty Petra Holzlacha a souboru The Perle of Instruments. Řídí Roy Goodman.

Slyšeli sme svitu, prozobcovú flétnu, smyčce a baso continuo a mol Georga Filipa Telemana. Hráli Peter Holzlach a soubor The Pedley of Instruments. Řídil Roy Goodman. Po barokní svitě ještě na úplný závěr tohoto vysílacího bloku zazní svita romantická. Po úspěchu serenády E-dur a serenády D-mol zamýšlel Antonín Dvořák vytvořit další dílo podobného odlehčeného zaměření. Tentokrát ale se zapojením evokací českých lidových tanců. Vznikla tak česká svita D-dur. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hruša.

Furiant uzavřel českou svitu Antonína Dvořáka v provedení Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jakubem Hrušou. A také uzavřel tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání se mi bral díla například Antonia Cartellieriho, Georga Filipa Telemana, Josefa Suka, Edvarda Hagerupa Griga, Marka Antoana Charpentiera, Edvarda Elgara, France Schuberta nebo také Maura Giulianiho. Nejprve nás čeká hudba Antonia Cartellieriho, který je spjat s českým prostředím, neboť působil jako kapelník a houslista u českého knížete Josefa Františka Maximiliána Lobkovice. Budeme poslouchat Divertimento pro 11 nástrojů S-dur. Hraje Consortium Classicum.

Legendární německý soubor Consortium Classicum dohrál divertimento pro 11 nástrojů S-dur Antonia Cartellieriho. Rozsáhlé dílo Georga Filipa Telemana zahrnuje minimálně 135 overtýr, neboli instrumentálních svit. Tyto svity byly napsány pro různé soubory, od výhradně dechových nástrojů až po kompletně smyčcové obsazení. Čeká nás overtýra pro dvě zobcové flétny, smyčce a basso continuo F-moll. Freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Dozněla overtyra pro dvě zobcové flétny, smyčce a basso continuo F-moll Georga Filipa Telemana. Freiburský barokní orchestr řídil Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následovat bude hudba mladého Josefa Suka. 10 zpěvů pro ženský sbor a čtyřruční klavír zkomponoval Suk během 9 dnů roku 1899. Lidové texty mu pomohla vybrat jeho novomanželka Otilka. Zpívá Pražský komorní sbor, hrají Marian Lapšanský a Daniel Buranovský. Řídí Josef Pančík.

10 zpěvů pro ženský sbor a 4-ruční klavír. Na lidové texty Josefa Suka zpíval Pražský komorní sbor, hráli Marian Lapšanský a Daniel Buranovský. Řídil Josef Pančík. Míříme teď do Norska. Znít bude hudba Edvarda Hagerupa Griega. A sice jedno z jeho méně často hraných děl, stará norská romance. Soubor variací na norskou píseň zkomponoval původně Grieg pro 4-ruční klavír, ale později dílo zinstrumentoval pro orchestr. Filharmonii Oslo řídí Maris Jansons.

0: To byla stará norská romance opus 51 Edvarda Hagerupa Griga. Filharmonii Oslo řídil Maris Jansons.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mauro Giuliani byl slavný violončelista a kytarový virtuóz přelomu 18. a 19. století. Pocházel z Itálie, ale větší část života strávil ve Vídni. Koncertantní duo pro housle a kytaru E-moll zkomponoval pro sebe a houslistu Josefa Mayer-Sedera, koncertního mistra vídeňské dvorní opery. Nám duo zahrají Rainer Kussmaul na housle a Sonja Prunbauer na kytaru.

Koncertantní duo pro housle a kytaru e-moll Maura Giulianiho dohráli Rainer Kussmaul na housle a Sonja Prunbauer na kytaru. Marc-Antoine Charpentier je považován za jedno z největších francouzských barokních skladatelů. V krátkém, ale dramatickém oratoriu Cecilia Virgo et Martyr Charpentier s emotivními detaily vypráví příběh svaté Cecílie, její neochvějné víry a mučednictví. Soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

0: Doznělo oratorium Cecilia Virgo et Martyr Marka Antoana Charpentiera. Soubor Les Arts Florissants řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď nás na stanici D-dur čeká populární koncert pro violončelo a orchestr E-moll Edvarda Elgara. Na růžích ustláno zpočátku ale neměl. V době vzniku díla v roce 1919 už Elgarova hudba poněkud vycházela z módy. Teprve až o mnoho let po skladatelově smrti v 60. letech dílo plně rehabilitovala legendárně violončelistka Jacqueline Dupré. My uslyšíme nahrávku s americkou violončelistkou Elisou Willerstein, kterou doprovodí Staatskapelle Berlin a dirigent Daniel Barenboim.

Poslouchali jsme koncert pro violončelo a orchestr E-moll Edvarda Elgara. Hráli Elisa Willerstein a Staatskapelle Berlin. Řídil Daniel Barenboim. Autorem následující hudby je původně český skladatel, kytarista a pedagog Václav Tomáš Matějka, který po studiích v Praze odešel do Vídně a stal se ředitelem kůru v kostele svatého Josefa. Původní trio pro flétnu, violu a kytaru G-dur později rozšířil Franz Schubert o part violončela a dlouho byla tato skladba připisována právě Schubertovi. Zahraje nám ji Mutzlingerovo kvarteto.

0: Původně trio pro flétnu, violu a kytaru G-dur Václava Tomáše Matějky, rozšířené Francem Schubertem o part violončela, dohrálo Mutzlingerovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur nás čeká symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka. Ačkoliv dílo pochází z roku 1896, s Erbenovou kyticí se Dvořák seznámil už počátkem 70. let a opakovaně se k ní vracel. Před odjezdem do Spojených států dokonce uvažoval o Zlatém kolovratu jako o kantátě, tedy podobném tvaru jako v případě svatebních košil. Nakonec ale zvolil čistě instrumentální formu symfonické básně. Slovenskou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka v provedení Slovenské filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem nám uzavřela tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll op. 67, Osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké H, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Domenika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze čtvrtého koncerta Grossa a moll. The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu jako Preňard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reňard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reňardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výma symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valéze.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zukerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: "Hraje to dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem." Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr Es-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

Už ve svých 25 letech v roce 1703 získal Antonio Vivaldi místo v Pio Ospedale della Pietà, instituci pro opuštěné a zároveň velmi talentované dívky, kde Vivaldi učil a zajistil svým studentkám mezinárodní věhlas. To oni premiérovali řadu jeho koncertů a provozovali i další díla velkého mistra, zejména duchovní. 10 let na to začal Vivaldi hojně komponovat i opery. Pro divadla v Benátkách, Mantově, kde byl mistrem komorní hudby na Mantovském dvoře, v Římě nebo v Miláně. Tam měla premiéru v roce 1721 Vivaldiho opera La Silvia. V Turínské národní knihovně se z ní dodnes dochovalo jen asi 8 árií, z nichž my vybíráme tenorovou árii Nisa ze třetího dějství. Skotský tenorista Paul Agnew a Modo Antiquo, dirigent Federico Maria Sardelli.

Smetanovou Vltavu by jistě asi ani nebylo třeba ohlašovat, neboť je to jedna ze skladeb, již po prvních taktech identifikuje v naší zemi snad každý. Ale my si teď tuto báseň z cyklu Má vlast poslechneme ve verzi pro čtyřruční klavír. Sám Bedřich Smetana ji upravil do podoby, která v té době na konci 19. století nejlépe zajišťovala šíření hudby a přenášela také zisk vydavatelům. Takto si ji mohli zakoupit a hrát slečny v měšťanských domácnostech, učitelé z žáky v hudebních ústavech. Zkrátka, takto byla ta geniální hudba snadno přístupná. A i takto je obdivuhodná. Hrají nám Daniel Wiesner a Petr Jiříkovský.

0: To byla Smetanova Vltava v autorské úpravě pro klavír na čtyři ruce. Hráli Daniel Wiesner a Petr Jiříkovský. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Čtyři a dvacet let bylo Felixi Mendelssohnu Bartholdymu, když zkomponoval svou čtvrtou symfonii, italskou. Tou dobou už měl nastoupenou úspěšnou skladatelskou dráhu, ale také dráhu dirigentskou. Před několika lety uvedl Matoušovi pašie Johanna Sebastiana Bacha, čímž pak oživil Bachova génia nejen pro 19., ale i pro další staletí. V této době také Mendelssohn hojně cestoval, zamiloval se do Anglie a Skotska a také do Itálie. Ta ho inspirovala k symfonii A-dur, o níž psal sestře, že to bude to nejkrásnější, co kdy napsal. Po jejím dokončení sice příliš spokojen nebyl, ale publikum je ještě dnes. Tady je radostná první věta Mendelssohnovy italské, jak ji hraje londýnský symfonický orchestr zařízení Claudia Abáda.

Jean-Baptiste Lully, Regina Celi, moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod. Les Arts Florissants řídí William Christie.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Brahmsova poslední čtvrtá symfonie E-moll, někdy nazývaná epická, vznikla v polovině 80. let 19. století a Brahms si pro první provedení položil podmínku, že nejprve celou partituru sám projde s orchestrem, než se rozhodne seznámit s ní veřejnost. Premiéru, která byla provázena velkým úspěchem, řídil sám 52-letý skladatel v Meiningenu. Jediná z jeho symfonií končí v molové tónině, E-moll, což uslyšíme, protože necháme znít závěrečnou čtvrtou větu, vzácný příklad symfonické pasakálii, řekněme variací nad ostinátním basem. Za osmitaktové téma, které tu ovšem nezní jen v basu, ale i v dalších hlasech, si Brahms vybral nápěv jedné Bachovy kantáty. Zazní hned v úvodu, v akordech, a pak se nad ním začne stavět to bohaté předivo 30 průběžných variací. Vídeňští filharmonikové Leonard Bernstein.

Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnanův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Georg Friedrich Händel, Let the Bright Seraphim, árie z oratoria Samson, zpívá Susan Riden, Niklas Eklund, London Baroque, řídí Charles Medlem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ilja Hurník, studánka pro dětský sbor. Jiří Skopal řídí sbor Jitro.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s Newyorskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z Jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Žabákova árie Václava Trojana z filmu Císařův slavík je zajisté podařeným kouskem, ale důstojnosti Pozounu příliš nepřidala. Pozoun byl v žesťové skupině ostatně vždy tak trochu outsider. V 18. století se postavení trumpetisty a pozaunera vůbec nedalo srovnat. Trumpetista byl šlechtic, pozounista skoro lokaj. Pane doktore, čím to?
1: No, ten lokaj, to je příliš kruté. Pozoun byl nástroj v podstatě měšťanský, čili pozouny, sbory pozaunérů hrály také, ale při měšťanských příležitostech v chrámech. A samozřejmě tam byl trochu problém s tím nejvyšším hlasem. Pozoun, trombón, vytvořil také rodinu, jako jsme to už viděli u hobojů a jiných nástrojů, vlastně u těch trubek bychom byli mohli mluvit také o té rodině. Ale musíme říct si, že ten sopránový nástroj dělal vždycky trochu potíže. Byl naražován cinkem a nakonec dneska v těch sborech už se nahrazuje ten nejvyšší hlas trubkou. To tenkrát nešlo, protože to byly dva cechy příkře, oddělené a proti sobě stojící.
0: Pane doktore, je správnější říkat pozoun nebo trombón?
1: No, byly činěny pokusy říkat snížcovému nástroji pozoun a ventilovému trombón, ale nevžilo se to a není to tak přesné. Já jsem vlastně zapomněl říct, že pochopitelně v 19. století, tak jako u trubek a lesních rohů, tak také u pozounu se zaváděly ventily. Byl v tom dost dlouho i určitý konkurenční boj.
0: Takže vlastně mluvíme o dvou různých nástrojích. Aniž bych chtěl jeho význam snižovat, k čemu je vlastně ten snížec?
1: No, snížec je právě velice zvláštní zařízení, prakticky jedinečné mezi hudebními nástroji. Je to taková část nástroje ve tvaru takového protaženého U, která se zasouvá a vysouvá. Vlastně tím vysouváním se ta trubice, celková délka se zvyšuje a tón se prohlubuje. A to může být dokonce i čtvrtónové prohlubení, to je tedy daleko jemnější rozlišení než třeba u těch ventilů a nebo podobných.
0: Čili snížec snižuje základní ladění toho nástroje.
1: Ano, jistě, je to proto se říká snížec.
0: Dá se říci, že by některý z těch typů byl výhodnější? Jaké jsou výhody a nevýhody obou systémů?
1: Tak charakterističnější je rozhodně ten nástroj snížcový, ale některé party se vlastně na něj nedají zahrát, třeba hluboké party ve Verdi operách. A zajímavé je, že třeba některé party Janáčkovy jsou vysloveně míněny pro nástroj ventilový, protože v Brně se na ty ventilové nástroje hrálo daleko déle než v Praze. V Praze to skončilo s příchodem Kovářovice kolem roku 1900, kdežto v Brně ještě za života Janáčka se hrálo nástroje ventilové a některé ty party jsou vysloveně míněny pro ventilový nástroj.
0: A proč?
1: No, tam je taková pasáž, sestupná stupnice cismol, která není vůbec jednoduchá pro žestové nástroje. A začíná nahoře trubkou. A to je nástroj ventilový. A najednou na to má navázat trombón. A je-li to trombón snížcový, tak i sebevětší virtuos nemůže dokázat to, aby to mělo ten charakter, jako má ta trubka. Proto by to správně mělo být hráno na ventilový pozoun. To se ale nedělá. Používá se někdy tuby tenorové, která je samozřejmě taky ventilová a ta naváže na tu trubku snadněji než ten pozoun.

0: Ventilový pozvon ovšem je daleko praktičtější ve vojenských kapelách, protože se pochoduje a když se má vysouvat ten sníž, tak by toho pochodujícího vojáka před sebou pořád strkal. Tak tam je rozhodně výhodnější ventilový pozvon nebo trombón a taky se to tak většinou používá.
1: V některých skladbách je užito glissanda. Ventilový pozoun umí zahrát jen retné glissando, které se v podstatě rovná bleskově rozloženému akordu. Skutečné klouzavé glissando umí jen pozoun snížcový. Decentně tohoto efektu využil Igor Stravinský v baletu Pulcinella.

Zase jsme slyšeli Pozoun v komické a poněkud nedůstojné roli. Ve skutečně závažných skladbách jsou pak pozouny často odsouzeny k vydržovaným akordům. Ta místa sice znějí krásně mohutně, ale málo kdo z posluchačů si všimne, že je to právě zásluhou pozounové skupiny. Ale co by si bez skromných pozounů počal třeba takový Berlioz?

0: To byl Berliozův Harold v Itálii. Pane doktore, je na čase předvést pozouny v nějaké skutečně důstojné roli.
1: Honza Rychlík měl takový výraz, že tyto nástroje jsou často užívány k takovému hlásání, proklamacím, prostě ten nástroj něco přednese, nějakou důraznou pravdu. A takové hlásání je právě nádherně využito ve Smetanově Valčtinově táboru, kde do té lidové veselice najednou zasáhne mnich, ale já si spíš myslím, že to je sbor mnichů, protože to hrajou čtyři pozouny a ještě navíc tuba.

0: Zvuk pozounu vždycky trochu připomíná tu troubu při posledním soudu. Také to využívají skladatelé ve svých rekviem.
1: Kde se o tubamírum samozřejmě hovoří.
0: Ano.
1: Takže si poslechneme, jak pozounový part vypadá v Mozartově rekviem.

Pozouny, jakkoliv byly v minulosti podceňované, si zaslouží náš obdiv. Jsou schopny široké výrazové škály, na jejímž začátku je Trojanův žabák a na konci třeba velký orchestrální patos Wagnerova Tannhäusera. Pozounista tedy dokáže zahrát skoro vše, ovšem pod jedinou podmínkou. Nesmíte mu předtím ukázat citron.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Dnešní blok bude vzpomínkou na dirigenta Rafaela Kubelíka. Jeho jméno je obecně známé, ale většinou jenom v souvislosti s mou vlastí z roku 1990, kdy se jako starý emigrant vrátil do vlasti. Připomeňme si ale jeho velkou světovou kariéru. Když emigroval v roce 1948, vystřídal nejprve Chicagský symfonický orchestr, Královskou operu Covent Garden, pak symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. A připomeňme, že hostoval u těch nejslavnějších světových orchestrů. Připomínkou této okolnosti bude hned první nahrávka našeho bloku. Rafael Kubelík natočil 9 Beethovenových symfonií s 9 různými světovými orchestry, včetně berlínských a vídeňských filharmoniků. My si na úvod poslechneme symfonii číslo 4, tedy symfonii B-dur opus 60 z roku 1806. Hrát bude Izraelská filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Symfonie má 4 věty, Adagio Allegro Vivace, Adagio Menuetto a Allegro Manon Troppo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 4 B-dur Ludvíka van Beethovena. Izraelskou filharmonii dirigoval Rafael Kubelík, který 9 Beethovenových symfonií natočil s 9 různými světovými orchestry. Ze 70. let minulého století, kdy byl Rafael Kubelík jedním z nejoblíbenějších hostujících dirigentů, se teď vrátíme na úplný začátek jeho umělecké dráhy. Šéfdirigentem České filharmonie byl jako velmi mladý, když mu ještě nebylo 30 let. A následující snímek pochází z časů, kdy každá česká hudba měla mimořádnou rezonanci u publika. Bude to jedna ze tří švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, konkrétně Hákon Jarl 16. Snímek je z prosince roku 1943, Českou filharmonii řídí na archivním snímku Rafael Kubelík.

Dozněla jedna ze tří švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, Hákon Jarl. Takto ji hrála Česká filharmonie v čase druhé světové války v roce 1943 pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Jak víme, v roce 1948 Rafael Kubelík emigroval, když se po nástupu komunistické strany začaly poměry v české kultuře podobat poměrům z času protektorátu. Pak se ale stal významným světovým dirigentem, který hostoval u mnoha světových orchestrů a u několika zakotvil jako šéf. Nejprve u Chicagského symfonického orchestru, ale nejdelší dobu u symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. Tady měl přímo ideální podmínky na práci a také na tvůrčí rozlet. Proto mnoho nejcennějších nahrávek pochází právě s tímto orchestrem. K dispozici měl také řadu světových solistů a to si ukážeme v následujících dvou hudebních ukázkách. Poslechneme si nejprve koncert pro klavír a orchestr číslo 1 D mol opus 15 Johannesa Brahmse. Solistou bude slavný chilský klavírista Claudio Arau. Nahrávka pochází z roku 1964 a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí tehdy čerstvý šéf dirigent Rafael Kubelík.

Klavírista Claudio Arau a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka dohráli koncert pro klavír a orchestr číslo 1 D-moll opus 15 Johannesa Brahmse. Připomínáme si řadu významných Kubelíkových nahrávek, z nichž ty nejvzácnější patří právě z období, kdy byl šéfdirigentem tohoto orchestru. Ještě než si poslechneme další významný Brahmsův instrumentální koncert, poslechneme si jako jisté intermezzo altovou rapsodii, neboli rapsodii pro alt, mužský sbor a orchestr opus 53 Johannesa Brahmse. Je to snímek z roku 1962, kdy Kubelík k orchestru teprve nastupoval a solistkou je mezzosopranistka Grace Hoffman. Poslechněme si tuto u nás bohužel málo uváděnou, velmi významnou skladbu Johannesa Brahmse. Altová rapsodie pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Dozněla rapsodie pro alt, mužský sbor a orchestr opus 53 Johannesa Brahmse. Účinkovali symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a sbor Bavorského rozhlasu, mezzosopranistka Grace Hoffmann a dirigent Rafael Kubelík. Právě tomuto dirigentovi patří náš blok na stanici D-dur a před námi je teď jiná slavná Brahmsova skladba, koncert pro housle a orchestr D-dur opus 77. Hrát bude Henryk Schering, mexický houslista polského původu a jedna z největších interpretačních osobností minulého století. S Kubelíkem ho spojovalo velmi silné humanistické cítění a přátelské naladění. Houslový koncert opus 77 D-dur Johannesa Brahmse, jediná skladba tohoto druhu od tohoto autora, má tři části a snímek je z 11. června roku 1968. Doprovází opět symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

Potlesk mnichovského publika patřil především Henriku Scheringovi, houslistovi, který byl solistou koncertu pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse. Doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, řídil Rafael Kubelík. Vzpomínku na jednoho z nejvýznamnějších českých dirigentů minulého století uzavřeme ukázkou z jednoho z jeho nejvýznamnějších nahrávacích počinů. Byl to Rafael Kubelík, kdo jako první natočil komplet všech 9 Mahlerových symfonií s jedním jediným orchestrem. Po něm následovalo mnoho a mnoho slavných dirigentů, ale první byl Kubelík už na počátku 70. let. Před námi je symfonie číslo 5, cis-moll Gustava Mahlera, která je proslulá především svojí 4. větou adagietem. Symfonie má ovšem 5 vět, začíná smutečným pochodem, který je pak v 2. větě ještě bouřlivě vystupňován. Pak následuje dlouhé skerco, které je jakýmsi ústředním motem skladby. Pak známé lyrické adagietto a nakonec 5. věta, finálové rondo, které skladbu vítězně korunuje. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 5 cis-moll Gustava Mahlera. Vybírali jsme z kompletu, který natočil Rafael Kubelík na začátku 70. let se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. K počátkům německé romantické opery 19. století zcela neodmyslitelně patří dvě významná díla. Čarostřelec od Karla Marie von Webera a Bludný Holanďan od Richarda Wagnera. Právě Bludným Holanďanem, k němuž si Wagner jako ke všem svým operám napsal sám libretto, se nejvíce přihlásil k Weberovu opernímu dramatickému odkazu a nejenom, že na něj navázal, ale rozvinul ho do velkolepé podoby. Po předchozích 8 jevištních dílech z let 1827 až 40, z nichž některá zůstala nedokončená, je Bludný Holanďan první operou, v níž Wagner nalezl svůj básnicko-hudebně dramatický výraz, který ve svých příštích dílech pak důsledně rozvíjel a naprosto originálně inovoval. To se týká zejména v důsledné práci s příznačnými motivy, charakterizujícími buď postavu nebo část děje, prostředí či slovní význam, které pak mají úzkou návaznost na způsob orchestrální instrumentace a celkový výsledný zvuk díla. Děj opery Balada o prokletém námořníku, odsouzeném za urážku Boha navždy bloudit po moři, který nesmí zemřít, dokud nenajde ženu věrnou až za hrob, inspiroval Wagnera k vytvoření mimořádně sugestivní hudby. Premiéra opery se udála 2. ledna 1843 v Královském dvorním divadle v Drážďanech, ale pouze s mírným úspěchem a po 4 představeních byla stažena z repertoáru. O 17 let později, v roce 1860, se Wagner k Bludnému Holanďanu znovu vrátil a původní verzi revidoval. V této podobě se dílo stalo záhy vděčnou a velmi oblíbenou trvalkou světového operního repertoáru nejenom v 19., ale i po celé 20. a počínající 21. století. Dnes si operu Bludný Holanďan Der Fliegende Holländer od Richarda Wagnera poslechneme z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v roce 1968 v londýnském studiu Abbey Road v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a slavných pěveckých hvězd oné doby. Osoby a obsazení: Holanďan, bariton, Theo Adam. Senta, dcera Dalandova, soprán, Ania Silja. Daland, norský námořník, otec Senty, bas, Marty Talvela. Erik, myslivec, tenor, Ernst Kozub. Mari, chůva Sentina, alt, Anneliese Burmeister. Kormidelník Dalandův, tenor, Gerhard Unger. Zpívá sbor BBC, hraje New Philharmonia Orchestra, řídí Otto Klemperer. Děj opery se odehrává na norském pobřeží kolem roku 1650. Obsah prvního dějství. Dalandův člun se ukryl před divokou mořskou bouří u skalnatého pobřeží. Daland přikázal zakotvit a na člunu panuje čilý ruch, dokud není čas ke spánku. Pak jen teskná píseň lodivoda zazní a nastane chvíle klidu. Najednou zarachotí cizí kotva a vedle Dalandova člunu se zjeví strašidelná černá loď, z níž vystoupí Holanďan. Uplynulo 7 let a podle příkazu kletby, za urážku Boha, vyvrhlo jej tedy moře na břeh. Nemůže nikde nalézt klid, marně hledal i smrt. Nesmí zemřít, dokud nenajde ženu věrnou až za hrob. Když se Daland posléze probudí, vidí vedle svého člunu kotvit přízračně vypadající loď. Probudí spícího lodivoda a ten marně zjišťuje, co je cizí loď zač. Daland tedy vyjde na břeh a setká se s Holanďanem. Na otázky, kdo je a odkud připlouvá, odpovídá Holanďan, že dlouho bloudí po moři, nemůže najít vlast a nabízí Dalandovi za jedinou noc pohostinství velkou odměnu a celé poklady, dá-li mu Daland svou dceru Sentu za ženu a s ní nový domov. Daland rád souhlasí, vždyť tak bohatého zetě by sotva kdy našel.

Tochter sei bald, er selbst spricht aus in Gedanken.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Bludný Holanďan od Richarda Wagnera. Operu posloucháme z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v Londýně v roce 1968 v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a s Theo Adamem a Neu Siliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Diskografie německého dirigenta Otty Klemperera, jehož nesmírně plodný život a běh se odehrál v letech 1885 až 1973, zahrnuje velice rozsáhlé spektrum nahrávek, pokrývajících téměř 5 desetiletí 20. století. Od průkopnických monofonních šelakových desek ve 20. a 40. letech přes vinylové stereo LPčka 50. až 70. let až po digitální remasterinky na kompaktních discích druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Nahrávky, ať studiové či live záznamy, zahrnovaly symfonický, operní a sborový repertoár s orchestry jako Berliner Staatskapelle, Los Angeles Philharmonic, Vídeňský symfonický orchestr a zejména pak Londýnský Philharmonia Orchestra. Většina a také nejznámější část Klempererovy diskografie pochází z let 1954 až 71, z doby jeho spolupráce s britským vydavatelstvím EMI, převážně s Philharmonia Orchestra pod vedením producenta Waltera Legeho, která přinesla jedny z prvních stereocyklů symfonií Beethovena, Brahmse, Mahlera a Brucknera. Významné místo v Klempererově diskografii mají jeho operní nahrávky, z nichž velká většina vznikla v dirigentově pozdním vrcholném období mezi jeho 70. až 85. rokem života. Dodnes tyto nahrávky udivují silou hudební intenzity, propracovaných detailů a naprosto originálního a přitom s ohledem na dobu vzniku i maximálně stylového přístupu. Patří sem například Beethovenu Fidelio, Mozartovi opery Figarova svatba Don Giovanni, Così fan tutte a Kouzelná flétna a pochopitelně dnes uváděný Bludný Holanďan Richarda Wagnera z roku 1968. Nahrávka je zajímavá tím, že se drží původní verze s uzavřenými dějstvími, kterou skladatel později přepracoval do podoby souvislého nepřerušovaného hudebního proudu. Tolik jenom malá odbočka k dirigentu Ottu Klempererovi a nyní již naspět k jeho nahrávce Wagnerovy opery Bludný Holanďan, z níž nás čeká druhé dějství. V Dalandově domě si vesele prospěvují dívky při hrčení kolovrátku. Jen Senta, Dalandova dcera, jako tak často i dnes zamyšleně pohlíží na obraz tajemného muže zvaného Bludný Holanďan. Ač se jí dívky smějí, že se do obrazu zahleděla víc, než bude milé jejímu ženichovi Erikovi, ač jí chůva Mary plísní, Senta se soucitem vzpomíná na nešťastníka, jenž se prý kdysi při hrozné mořské bouři rouhal Bohu a za trest musí nyní až do věčnosti bloudit po nekonečném moři. Jen jediná milost mu byla slíbena, že totiž smí jednou za 7 let hledat věrnou ženu. Dosud se mu to ale nepodařilo. Dokončující baladu prohlásí Senta v náhlém uchvácení, že ona mu bude věrnou ženou. Z podivného vzrušení ji vytrhne Erik, jenž ohlašuje příjezd jejího otce Dalanda a současně znovu prosí Sentu, aby se za něho provdala. Vypravuje jí pak svůj sen. Viděl jí, jak padá k nohám záhadného cizince, Bludného Holanďana. Senta jako v mrákotách hledí na obraz a pak dveře, jimiž vstupuje s jejím otcem muž z obrazu, Bludný Holanďan. Otec jí oznámí svůj úmysl provdat jí za něho. Senta a Holanďan, oba jako by se znali odjakživa, zaslibují se jeden druhému a Senta přísahá Holanďanovi věrnost až na věky.